0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio 90.

like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: s... Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

Hit Rádio 90.

man.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: s tisku levně.cz.
5: Náplně hned.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90, tohle je Spaňa těsně před 7 hodinou. Pokud jste na silnicích, máme pro vás aktuální informace. Dejte pozor, na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Taky na trase z Opavy na Krnov u Holasovic máme komplikace, zasahují tam záchranné složky u havárie osobního auta.
1: V Praze v Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí u Kateřinky ve směru do centra došlo k mimořádné události. Pravý jízdní pruh je uzavřen a na místě zasahují záchranné složky. Z hlavního města se přesouváme na Vysočinu na dálnici D1 na 136. kilometru ve směru na Prahu. Dejte pozor na porouchané osobní auto. A ještě D8 na 84. kilometru ve směru na Drážďany stojí porouchané osobní auto.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Počasí začneme ještě dopravní informací z dálnice D3. Na 133. kilometru směrem od Kaplice na Benešov totiž leží na vozovce sněhové hrablo. Ano, přišlo ochlazení, ale ne takový, abychom zase měli v ruce hrabla, ne. Dneska čekáme oblačno, na jihovýchodě ještě polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32, na horách 24. Ideální destinace na ochlazení.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Dobré ráno, vstáváme do posledního červnového dne a přitom to není tak dlouho, co jsme slavili Den dětí. Dneska je nemůžeme dostat z postele, protože prázdniny jsou právě o tom, že se vyspává, aspoň teda u nás doma. S vámi dneska výjimečně Markéta Rachmanová v tuhle hodinu. Ahoj, hezké ráno, jsem tady a vím, co vám takhle po ránu může sednout.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 7 hodin 11 minut posloucháte Hit Radio 90. Dobré ráno. Technotronic i se zpěvačkou, která pocházela z Konga, protože měla úplně nejsilnější hlas ze všech těch holek, co přišly na konkurs. Ale ve videoklipu a taky na obalu byla vyfocená úplně jiná holka. Řeklo by se mnohem hezčí holka. Tenkrát to nebylo vlastně vůbec nic neobvyklého. Dneska by se kvůli tomu feministky bouřily na sociálních sítích. Tehdy to prostě ta reálná zpěvačka brala dokonce i jako výhodu, protože se aspoň nemusela česat a líčit a schovávat před bulvárníma novinářema. V Bon Jovi zpívali vždycky jenom Bon Jovi. Za chvíli na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacy.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká 90ková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná piknik zón.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
9: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

Tohle jsou Beautiful South na Hit Radio 94 minuty před 7:30. Dobré ráno. Česká fotbalová reprezentace je od včerejšího podvečera bez trenéra. Miroslav Koubek rezignoval na svou funkci, takže jestli nad fotbalovým svazem reálně nezabouřilo z nebe, tohle byla včerejší turbulence jako hrom a kroupy jako pingpongáče přebyly fotbalovými čudy. Bude to zase hledání fotbalové superstar? A nejenom u nás, po krachu na mistrovství světa už skončil třeba trenér Jižní Koreje nebo Skotska a Tunisané dokonce vyměnili šéfa střídačky hnedka po prvním vystoupení na turnaji. Uvidíme, jestli se mezi kolegy bez práce nezařadí taky kouč německé reprezentace, která se po nočních penaltách taky balí. Tak nad Německem tlaková níže. 7:26, posloucháte Hit Radio 90, Let Loose, dobré ráno.

0: dobré ráno, ladíte Hit Radio 90, 7 hodin 36 minut, je úterý 30. června. Máme za sebou jahodový úplněk dneska v noci. Nemá to nic společného s červenou barvou, ale s obdobím sklizně jahod. Takže to symbolizuje moment, kdy začínáme vidět první plody své práce. Takový vysvědčení, i když už dávno nechodíme do školy. Do 8 hodiny na Hit Radio 90, samý premianti, Madonna nebo Phil Collins. Krásný úterý.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Krásné úterní ráno, posloucháte Hit Radio 90. Za 5 minut bude 8 hodin. Podíváme se na události, které jste možná v noci zaspali a bylo by fajn je vidět takhle na začátku nového dne. Taky nás čeká předpověď počasí ze všeho nejdřív, ale pojďme na silnice. Na dálnici D5 na 127. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchaný kamion. V Hradci Králové pak na pražské třídě u křižovatky s Růžovou bouralo osobní auto a nehoda je s únikem oleje, tak projíždějte opatrně.
1: Na dálnici D8 mezi 8. a 3. kilometrem směrem od Českého Těšína na Bělotín bude v levém pruhu probíhat údržba zeleně. V Praze v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu narazilo osobní auto do stěny tunelu. Na místě zasahují záchranné složky, tunel je uzavřen. Počítejte se zdržením v kolonách. No a na dálnici D8 směrem od Prahy počítejte s přerušovanou kolonou od 90. kilometru kvůli kontrolám na hranicích s Německem.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Dneska čekáme oblačno, na jihovýchodě ještě polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32, na horách 24 a taky se připravte na silný vítr, který nadělal spoustu škod po republice už včera. První červenec pak bude zatažený s deštěm, přeháňkami a teploty půjdou maximálně na 26 stupňů.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Krásné ráno, v 8 hodin s vámi dneska výjimečně Markéta Rachmanová. A co tady máme? Jedno velký lákadlo pro vás, co rádi soutěžíte a zároveň, co rádi slavíte. Zítra tuhle kratochvíli spojíme dohromady. Posloucháte Hit Radio 90, 30. červen, hezký den.
12: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 8 hodin 10 minut, dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90, tohle byla Anna K. Až 23. dubna zaspívá se symfoniákem v O2 Univerzu, ale k dnešnímu dni už tam zbývá opravdu pár posledních vstupenek, tak to berte jako tip na dárek za celý ten školní rok, kdy na úspěchu našich dětí máme samozřejmě i my zásluhu a je potřeba se odměnit. No a do té doby se bude Anna K. různě rozespívávat na festivalech a městských slavnostech. 90 jsou za chvíli zpátky i se Soundgarden.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirák.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Devadesátky jsou zpátky.

hrajeme nejvíc 90 v českým éteru a hrajeme zatraceně dobrý 90 v českým éteru. Tohle jsou Soundgarden, Black Hole Sun. Já jsem se několikrát právě na tenhle hit o spalujícím konci světa vzpomněla o víkendu. Našla jsem si i ten legendární videoklip, skvěle to sedlo. Už zítra slaví Hit Radio 90 svoje úplně první narozeniny. Tohle rádio samozřejmě znáte už delší dobu jako stream, ale právě 1. července před rokem jsme začali vysílat v dabu a živě u toho jsme od té doby s váma, protože vás nemůžeme všechny pozvat na oslavu někam do hospody. Tak aspoň dáme dárky, které jsou opravdu stylový, dabové radiopřijímače. Krásný moderní rádio, který vám zaručí skvělý příjem. A hlavně si tím doplníte svou elektroniku doma. A tyhle ty věci se nedějí úplně často. Celý den zítra od 8 až do 6 do večera budeme zkrátka soutěžit každou hodinu v éteru, taky na Instagramu a na Facebooku Hit Radio 90. Tak pokud tam s námi ještě nejste, udělej to teď, bude se to hodit. Zítra je Hit Radio 90. rok a dárky od nás dostáváte vy.

0: Posloucháte Hitrádio 90, Markéta Rachmanová vám přeje krásný úterní ráno. Pamatujete si na film Skleněné peklo? Mohlo by se tak říkat pavilonu na Expo v Osace. Pořád tam stojí. Zůstal tam úplně poslední. Nikdo ho nechce. Tak kdyby náhodou někdo z vás měl zájem na zahradu nebo na louku za domem jako rozhlednu. Tohle jsou ty smutné konce architektonicky zajímavých objektů. V loni touhle dobou se tam točilo český pivo, dneska z toho zbyl jen ten guláš.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: To je hezký. Já jsem na tuhle písničku úplně zapomněla. Engan. V roce 2012 reprezentovala Francii na Eurovizi a od té doby se dává jako porotkyně v pěveckých soutěžích. A je to to poslední, co vám dáváme do deváté, ale devadesátky rozhodně nekončí, pokračujeme i v příští hodině. Teď na silnice. Pozor si dejte, na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8. Vytvořila se tam asi dvoukilometrová kolona. Davide.
1: Na dálnici D5 mezi 56. a 28. a půlým kilometrem ve směru na Prahu budou u Krajnice probíhat údržbové práce. Na dálnici D11 na 31. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu havarovala dvě osobní auta. S přerušovanou kolonou počítejte od 35. kilometru. No a na dálnici D1 v koloně na 31. kilometru směrem od Brna na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Zdržení bude narůstat.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale kdepak. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
2: Hit Radio 90.
0: Dneska čekáme oblačno, na jihovýchodě ještě polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 32, na horách kolem 24, taky se připravte na docela silný vítr. První červenec pak bude zatažený s deštěm, přeháňkami a teploty půjdou maximálně na 26.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: 30. červen, další měsíc se loučí. Letos přišly prázdniny o pár dnů dřív, takže ta starost kam s nima je letos něco jako předčasný porod. Já z vlastní zkušenosti vím, že klíčová je plná lednička a ty první týdny po dětech toho moc nechtít, jestli je chcete udržet v dobrý náladě. Markéta Rachmanová s váma dneska takhle ráno. Jdeme do další hodiny. Hezký den.
2: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: I 90. byly samozřejmě plný remixů, tohle jsou YouTube na Hitrádu 99 hodin 12 minut. Už jste si poslechli nový díl podcastu Vypalovačka, je o Madoně. Tak možná je to hvězda vašich snů, anebo o ní toho nevíte naopak moc. V našem podcastu o fenoménech 90. let jsme probrali její osobní ztráty v dětství, taky lidi, co se kolem ní motali, a ne všichni to s ní mysleli úplně dobře. Madonna samozřejmě hrála i ve filmech, tak jsme udělali takový radikální recenze. To všechno v podcastu Vypalovačka. Můžete si poslechnout na podcastových aplikacích, na Spotify a samozřejmě taky na webu hitradio90.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Na Hitrádu 99 hodin 26 minut Ronan Keating. A začal Wimbledon. A sportovní a módní policie má nabito. Včera na kurt nastoupil ke svýmu 25. Grand Slamu Novak Djokovic. A jestli jste někde viděli fotky, jak vystylovaný tam přišel, až si někteří rejpli, že totálně okopíroval styl Roger Federer. Ale jestli je někdo opravdu osobitý a unikátní, pak je to tenistka Naomi Osakalová, která na wimbledonskou trávu nakráčela samozřejmě v předepsané bílé. Ale bylo to sněhobílý kimono, který bylo inspirovaný tím sněhobílým kimonem, který na sobě měla Lucy Liu v Kill Billovi. Wow. Naomi nemusela dát ani eso a vysloužila si obrovský potlesk už za tenhle ten stylový příchod. Jsou lidi, co to odsuzujou, že to na kurt nepatří, že je to na hranici kýče a karnevalu. Já osobně tomu fandím moc, protože konečně dostanou prostor taky nějaký hezký módní kousky a nejenom ty propocený funkční hadry. Prosím vás, samozřejmě, že v tom kimonu potom nehrála, jo? To je jenom taková nástupová kolekce Naomi. Teď Santana, Rob Thomas, hezké ráno.

0: Ráno dělá den a Depeche Mode dělá ještě lepší den. Teď na Hit Radio 90. I feel you. Silné bouřky zasáhnou Česko dneska i zítra, přinesou kroupy o velikosti až 2 cm, přívalové srážky, taky pozor, silný vítr, tak ať vám nafukovací jednorožci a plameňáci neskončí v šípkovým keři. Zítra slaví Hit Radio 90 úplně první narozeniny. Každou hodinu budeme rozdávat dabová rádia a rozdáme jich za celý den dohromady skoro za 40 000 korun. Tak nás laďte dál. Markéta Rachmanová přeje krásný úterý. Po 10. hodině už se váma bude Vláďa Řepka. Hezký den.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Krásné úterý, ladí vás zítra Bio 90. Před 10. po marketě Vláďa Řepka. Za chvíli se podíváme, co počasí teď. Silnice a David ví víc.
1: Na Hodonínsku v Kyjově v Nerudově ulici u křižovatky s Rígrovou bouralo osobní auto s kamionem, projedete s omezením. V Pardubicích v Palackého třídě na křižovatce s Hlaváčovou bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. No a na dálnici D52 na 17. kilometru směrem na Pohořelice boural kamion. Počítejte se zdržením v kratší koloně.
0: Na trase mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem u nájezdu na D10 bourala dvě osobní vozidla, tak tedy projíždějte s opatrností. A v Českých Budějovicích v ulici Antala Staška havarovalo osobní auto s nákladním, nehodou vyšetřuje policie, projedete jedním pruhem.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: Hitradio 90.
0: Na jeho východě slunečno a velmi teplo, bouřky hlavně večer. Tak to bylo v Kostce a teď to trošku rozeberem. Aktuálně je oblačno, v jeho východní polovině Česka polojasno až skoro jasno, ale odpoledne nás od západu čekají přehánky nebo bouřky a ty budou docela silné. Teploty teď 32 stupňů, nejvyšší mohou být na západě kolem 25 a na jihovýchodě až 36 stupňů.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásné dopoledne. No, 2 minuty před 10. Zítra je 90. Vám přeje Vláďa Řepka. Doufám, že pracovní den utíká přesně podle představ. Pokud jste v autě, tak si tu klimu radši dejte ještě na maximum. Ono se venku sice trochu ochladilo, ale je tam pořádně dusno, jako by nás někdo praštil klackem. Tak jdem opatrně. ATB, tichou dohodu pro vás mám a přeju krásný poslední červnový den.
5: Hit Radio 90.

0: už takhle na začátku a přesto tohle je pro mě absolutní vrchol dnešního dopoledne. A myslím samozřejmě i Dana Šustra a Blanku Šrůmovou jako tichou dohodu na Hit Radio 90 v 10.10. Ale před malou chvilkou, a to se musím podělit s váma, mi přistála zpráva na WhatsAppu od naší posluchačky Markéty. Ta nás právě ladí až v americkém San Francisku. Jo, slyšíte dobře, Hit Radio 90 teď hraje i v Kalifornii. Markéto, moc tebe i tvoje kluky zdravíme přes oceán a doufám, že jsme vám tichou dohodou udělali radost. A pro vás, pro všechny ostatní, co nás posloucháte, ať už kdekoliv, mám jednu skvělou zprávu. Zítra 1. července oslavíme rok, co pro vás vysíláme živě a slavit budeme samozřejmě tak, že budeme rozdávat dárky. Za chvilku řeknu víc, jen co dohrají Rednecks na Hit Radio 90. Krásné dopoledne.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem a nebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
3: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
4: To je Nahoru Resort Monínec.
3: Dětský program.
4: Letní kino.
3: Nová bobová dráha.
4: A hvězdné čtvrtky.
3: O prázdninách vystoupí
4: Petr Kolář,
3: Jakub Machulda,
4: Hypochondr
3: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
5: 90. Nejlepší.

10.25 ploužíme s Rednex, u kterých se tehdy zastavovalo nejedno srdce. Srdce máme v logu i my, Hit Radio 90, a zítra to bude přesně rok, co jsme k vám začali mluvit. A protože narozeniny bez dárků nestojí za nic, tak to zítra odpálíme ve velkém stylu. Už

8 od rána až do 6 do večera budeme každou hodinu rozdávat špičková digitální DAB rádia, která mají hodnotu přes 30 000 korun. Ale pozor, jestli chcete mít jistotu a aby vám nic neuniklo, tak teď najďte na náš Instagram a Facebook, jsme tam jako Hitradio 90, a hoďte nám follow. A já házím do placu Crystal Waters na Hitradio 90.

0: Bon Jovi, 10.36, jsme Hit Radio 90. Prázdniny letos sice odstartovaly o týden dřív a děcka mají před sebou krásných 62 dnů volna, ale pro vás, rodiče, začala pořádná logistická operace. Kam s nimi, když normálně musíte chodit do práce, že jo? To je taky nejvíc, na co si stěžujete, když nám píšete. A podle čerstvých dat máte pravdu, protože nějakou formu tábora zvažuje víc jak polovina českých rodičů. Nejvíc vedou příměšťáky, ale protože jsou docela drahý a peněženky rodičů dostávají docela slušně zabrat, tak se také rodiče poohlížejí po něčem jiným. A klidně nám napište a poraďte ostatním, jak to máte vy. Ten telefon k nám je pořád stejný, 720 86 86 36. Může se hodit tip ostatním rodičům a taky se 720 86 86 36 může hodit na zítřek, až budeme soutěžit na Hit Radio 90. Za chvilku Žentour.
1: Hitparáda Eurocharts. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
5: Escucha el ritmo.

0: Gabriel je zatím poslední hit programu Hitrádia 90, alespoň před 11, ale za chvilku jsme zpátky a hrajeme 90 non-stop, takže budeme pokračovat. Já jsem Vláďa, díky za vaše zprávy, které nám posíláte na WhatsApp a hlavně za tipy, kam s dětmi o prázdninách, když jsou ty prázdniny tak předlouhý a tábory tak drahý. Milan napsal, že je nejlepší je poslat děti k babičce, ale s pořádnou zásobou vína, aby to přežila. A mě zaujalo to, co nám na WhatsApp napsala Milena, a to je sdílené hlídání. To znamená, jeden rodič nabere děti od všech ostatních, takže jich má na krku třeba 5, a udělá jim program. A další týden tohle udělá zas jiný rodič. Tak díky za tipy. Jak nám k tomu budou hrát tam ze zhora, to znamená, jaký bude počasí, mrkneme za chvíli, teď pojďme bleskově na silnice. To ví David.
1: V Chomutově v Palackého ulici na kruhovém objezdu bourala 2 osobní auta, projedete s omezením. Na Pražském okruhu za sjezdem na D11 směrem k jižní spojce se srazila 2 nákladní auta, blokují po nehodě 2 pruhy. Kolona se tvoří od odbočky na Satalice na Novopatské. No a na dálnici D1 na 209. a půltém kilometru ve směru na Vyškov dejte pozor na porouchané osobní auto.
0: Na trase z Brna na Uherské Hradiště za Bučovicemi u Nevojic havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Během vyprošťování zatím počítejte s omezením zdržení minimální, ale na dálnici D8 mezi 2. a 3. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany se vytvořila kolona a zdržení je okolo 10 minut.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Taky nechcete končit léto větou.
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
11: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
14: CZ.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Aktuálně je oblačno, v jihovýchodní polovině Česka polojasno až skoro jasno. Odpoledne od západu čekejte přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na západě 25 a na jihovýchodě 36 stupňů, ale upozornění, večer mohou být silné bouřky, které budou doprovázeny ojedinělé přívalovými srážkami a kroupami a nárazy větru.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Je 11. Já se jmenuji Vláďa Řepka a mám pro vás založenou hymnu od Spice Girls Wanna Be, která letos slaví 30 let od vydání. Toto uteklo. Krásné odpoledne a parádní úterý.

0: Na Beatles a rok 63 vzpomínáme v 11.10. Chucka Demus a Pliers. Jen otočte tu šestku a máte rok vydání téhleté předělávky. Rok 93 jsme si teď připomínali na Hitradio 90. Venku sice teprve startuje léto, ale v kalendáři už nám začal podzim. Oficiálně totiž byl dneska vyhlášen termín říjnových voleb, ty budou 9. a 10. října. A to znamená jediný, právě nám odstartovala předvolební kampaň, takže jestli vám na zahradě nebo u vody začne být podezřele moc teplo, možná to nebude sluníčkem, ale tím, že nám zase začínají slibovat modrý z nebe. Devadesátky jsou zpátky za chvilku. Guru Josh, Lucie a Madonna.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass.

0: i výborný chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Madonna teď v 11.23 na Hitradiu 90 a také na všech podcastových platformách, včetně našeho webu, protože právě o ní je zatím poslední, 11. díl našeho podcastu Vypalovačka. Vyplatí si poslechnout, já už to za vás udělal, a dozvěděl jsem se třeba, že Madonna vystupovala v Praze na Jižňáku. Nechám mluvit kolegy, oni řeknou víc.
1: Byli jste mimochodem na koncertě Madony, ty jsi nebyla, ty jsi byl v Praze, minimálně
2: jsme
1: tam čekali
2: potom
1: spolu ve frontě,
2: no,
1: že jo?
2: No, no, no.
1: Já jsem na ní potom byl ještě jednou v Praze, když byla na Jižňáku, a pak taky jsem na ní byl ještě jednou.
3: Počkej, Madona byla na Jižňáku?
1: No, tam byla takový...
3: Co tam dělala?
1: Takový divno prostor.
3: Na Opatov metrem, tam vystoupila, nevěděla.
1: Přísahám, je to zrovna někde vedle Opatova, jako.
3: No.
1: Takový divno prostor tam tenkrát prostě jakoby byl, a oni tam zkoušeli dělat první koncerty, první tam byla Madona.
2: Jo, to byl pokus o nový koncertní místo v Praze, ale úplně to nevyšlo.
1: Vůbec
2: byly tam nějaké pokuty za noční hluk.
3: Jak si může někdo jako testovat koncertní místo na Madoně? No ne, jako na Madoně. Víš, to přece vyzkouším na nějaký lokální hvězdičce, která vychází.
2: Přesně.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A pokud chcete vidět víc, vezměte útokem podcastové platformy nebo náš web Hitradio 90. A protože hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, tak bude třeba ještě Vanilla Ice. A teď už, je slyšíte, Roxette na Hitradio 90.

0: GLID od Kim Appleby na Hitradio 90 v 11.35. Pěkný poslední červnový den vám přeje Vláďa Řepka a akorát mi do studia dorazila čerstvá zpráva, díky za ní. A to, že tropické teploty dneska vydrží na Moravě a ve Slezsku a zítra na jihovýchodě a východě Moravy a u nás hrozí bouřky. Tak ono v obou případech deštník nebo slunečník a devadesátky a ty jsou za chvíli zpátky. Dřív, než řeknete Undercover nebo Bryan Adams, Rod Stewart a Sting.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
6: Migové,
5: Harley,
6: Xindl X,
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Devadesátky jsou zpátky.

0: pět minut před polednem Falco a ptám se, je tohle motivační song, když v něm zpívá o tom, že jeho nejoblíbenější člověk na světě je on sám? No, asi jo, taky sami se sebou trávíme nejvíc času, že jo? Vy ten váš ještě ve společnosti Hit Rádia 90, já jsem Vláďa Řepka, díky za to. Abychom si udrželi informační přehled, než se vrátíme k 90, máme pro vás nachystáno, co se děje kolem nás, jak bude a jak se jede. Na nájezdu na východní část Pražského okruhu na exitu 58 ve směru na jižní spojku překáží v koloně porouchané vozidlo. Na místě počítejte s delším zdržením. V Plzni, Slovanech, v ulici u Světovaru blokuje provoz dopravní nehoda, místo je s opatrností průjezdné. Liberec, Sokolovská ulice, tak tam havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením a kratší kolonou a ještě dálnice D8, 81. kilometr ve směru na Drážďany. Dejte pozor na porouchané auto. A Davide, ty víš taky víc, že?
1: Na dálnici D6 na 10. kilometru směrem od Karlových Varů na Prahu leží v levém pruhu rozházené OSB desky, dejte tam pozor. Na Praze 3 v Luční ulici probíhají práce na vodovodním potrubí a komunikace je uzavřena. No a na dálnici D2 na 5. a 5. kilometru ve směru na Brno bourala dvě nákladní vozidla, blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte s narůstajícím zdržením.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
13: Pokračujeme přehledem zpráv, přejeme dobré poledne. Termín voleb do obecních zastupitelstev, které se uskuteční 9. a 10. října, společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu, už vyšel ve sbírce zákonů. Začala tím volební kampaň se zákonnými povinnostmi, zejména pro senátní volby, které se na rozdíl od předchozích let pozměnily. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Východočeské muzeum v Pardubicích od zítřka zavádí na zámku prohlídky pro děti od 5 let. Nový okruh nazvaný Na návštěvě u Pernštejnu představí nejmenším návštěvníkům zábavnou interaktivní formou život šlechtického rodu. Tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu 5leté čekání na vítězství. Po 4 neúspěšných ročnících porazila 6-3 a 6-2 Rusku Anastasii Zacharovovou.
0: Lucko, díky. Aktuálně je oblačno, v jeho východní polovině Česka polojasno až skoro jasno, odpoledne od západu přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25 a na jihovýchodě až 36 stupňů, ale pozor, večer mohou být silné bouřky doprovázené ojedinělé přívalovými srážkami a kroupami a velkými a vysokými nárazy větru. Večer čekáme od jeho západu přehánky, bouřky budou četnější a silné.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: 12 hodin, my jsme Hit Radio 90, v kalendáři je 30. červen, vysvědčení už blednou někde v koutech, děti jsou totiž rozdány prarodičům nebo po táborech, ale vemte to, 30. červen, rok 1990, to bylo trochu jinak pro nás, pro Čechoslováky. Naprosto magický den. Šlo o úplně první konec školního roku ve svobodném státě a konečně děcka i my dostali vysvědčení, na něm už nebyla komunistická orlice a na dovolenou se vyráželo na západ. Na západ taky jedem. Já jsem Vladě Řepka a pouštím Alanis Morissette na Hit Radio 90. Pěkný úterý.
12: Hit Radio 90.

0: 30. červen, 12. hodina, 11. minuta patří na Hitrádiu 90. Pet Shop Boys. To je písnička pro dnešní oslavence. Svátek má dneska Šárka a narozeniny Michal Novotný. Zpěvák. Pořád nic?
1: Každá česká vlajka má slovenský klín.
0: A my ho známe, ale jako Michala Malátného z Činasky. Příjmení si změnil na začátku kariéry, protože Novotných bylo přece jenom v showbiznesu prostě moc. A proč zrovna Malátný? Protože byl v mládí často unavený, malátný a měl nízký tlak. Tak dneska slaví krásné 56. narozeniny, všechno nejlepší. A 62 má držitel rekordních 7 českých lvů, anděl Petronel z Anděla Páně nebo neurotický psychiatr ze Samotářů Ivan Trojan. Pokud i vyslavíte, tak všechno nejlepší i vám. A zítra máme narozeniny my a vy, Hitrádio 90. Za chvilku řeknu víc, rozdáváme dárky.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká devadesátková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zón.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival.
10: 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
12: 90 jsou zpátky.

Pět minut před půl jednou jsme na Hit Radio 90 vytáhli Drahokam v podobě TLC a Waterfalls. Pěkné úterý přeje Vládě Řepka. A vodopád Dub Radio čekejte od nás zítra od 8. raní až do 6. večerní. Rozdáváme vždycky jedno cool rádio. Celkem to budou přístroje za víc jak 30 tisíc. A proč? Protože zítra to bude přesně 365 dnů, co jsme s vámi živě a v dabu vaše Hit Radio 90. Napište si číslo sem k nám, může se hodit 720 86 86 36 a ještě si vezměte do ruky mobil a dejte nám follow na sítích, kde budeme také Dub Radio rozdávat. Teď Mike and the Mechanics na Hit Radio 90. Krásné úterý.

0: jsme Hit Radio 90, tohle je Era a Ameno a jestli se někdo naučil text tohohle hitu na spaměť a ohromoval, jak umí latinsky, to mluvím o kamarádovi, tak skladatel Eric Levy tenhle ten text napsal v naprosto smyšleném jazyce, který latinu jenom vzdáleně připomíná. Text nedává žádný smysl. Šlo čistě jenom o to, aby slova zněla mysticky a dobře se zpívala sborům. Takže jsem byl v 90kách za osla. A řeknu to klidně na jméno, já se jmenuji Vláďa Řepka. Za chvilku jsem zpátky a vezmu sebou Eltona Johna nebo Rolling Stones na Hit Radio 90.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Robert Miles, 4 minuty před 13. Nezastavujeme, dál hrajeme 90 non-stop, jen se podíváme, kde to stojí. Tak pozor, v Praze v Karlíně, v Pobřežní ulici u křižovatky se Šaldovou bourala 2 osobní auta, projedete tam s omezením, na Pelhřimovsku v Žirovnici v Hradecké ulici poblíž čerpací stanice havarovalo osobní auto do stromu a na místě zasahují záchranné složky, tak i tady počítejte s omezením. A Davide, doplníš mě?
1: Na dálnici D1 na 78. kilometru směrem od Brna na Prahu stojí u krajnice nepojízdné osobní auto. V Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí u cementárny bourala 2 osobní auta, projíždějte s opatrností. No a na dálnici D8 na 19. kilometru směrem od Prahy na Drážďany stojí u krajnice nepojízdné osobní auto. Dejte pozor.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
4: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
3: www.mirakulum.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
13: Hit Radio 90.
14: Studená fronta přináší Česku nejen citelnou úlevu od veder, ale také bouřky. Jejich další vlna zasáhne v úterý především východ Čech, Moravu a Slezsko. A před nebezpečím varuje i Český hydrometeorologický ústav. Silné bouřky očekávají meteorologové i ve středu od 15 do 23 a nejsilnější bouřky na pomezí Čech a Moravy, kde bude v platnosti i druhý nejvyšší stupeň výstrahy před silnými bouřkami. Jinak bude platit první stupeň. Aktuálně oblačno, nejvyšší teploty 28 až 32.
13: Hrajeme vám 90 non-stop.
14: Krásné úterý 30. června z Hitrádia 90 vás ve 13. Zdraví Vláďa Řepka. Sociální sítě zase mají velký hit. Všichni si totiž museli ve vedru vyzkoušet usmažit vajíčka a slaninu na parapetu a pochlubit se na sítích. Tak pojďme k sobě upřímní, být nejsou všichni tak šikovní jako Eva de Castello a pak jsou z toho maximálně vajíčka na vyhození nebo pánvička přistane někomu na hlavě. Takže takhle vůbec neušetříme. Nebudeme šetřit ani my vás, budeme rozdávat DAP rádia, za chvilku už řeknu víc.
13: Hit

0: Hit Radio 90 ve 13.11 hraje Len. Ať se to může zdát jako hit z Kalifornie, tak musíte prstem po mapě trošičku vejš, až do Kanady. Dneska 30. června končí půlroční zbraňová amnestie, takže pokud doma máte na půdě po dědečkovi schovaný kulomet nebo v komoře zapomenutý granát, máte posledních pár hodin na to, abyste to beztrestně odevzdali policii. Jinak si pro vás přijdou a dej vás doklepet. Já jsem Vláďa, za chvilku budu naspátek se Sašou, Latrišou McNeil nebo Ariem na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Saša na Hitrádiu 90 ve 13.24. Když v roce 93 odvysílala MTV videoklip k téhleté písničce Runway Train od Soul Asylum, tak šlo celkem o přelomovou událost. Z několika minutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách hudby. Díky fotografiím pohřešovaných dětí, které se v klipu objevily, se podařilo nalézt nejméně 21 z nich. A dobrý příklady táhnou i po 33 letech. Česká policie se inspirovala tímhletím fenoménem a natočila vlastní píseň s názvem Pomněnky. A stejně jako u Runway Train se v českých Pomněnkách objevují jména dětí, které se doposud nepodařilo vypátrat. Hrajeme dál 90 non-stop. Beliny, Samba na Hitrádiu 90.

0: Foo Fighters. Zítra je to rok, co s vámi Hit Radio 90 mluví a hlas má buď tenhle, já jsem Vláďa Řepka, pěkné odpoledne, nebo ženský, velmi silný, který se nebojí říkat věci na rovinu, Markéty Rachmanové. Promlouváme taky hlasem Michala Kleina nebo mého kolegy Ivo Aleče, kterého uslyšíte za chvíli. My a vy všichni jsme Hit Radio 90 a zítra ten první společný rok oslavíme tím, že každou hodinu budeme rozdávat DAB rádia dohromady za víc jak 30 tisíc. Takže teď už mávám a zítra ráno v 7 budu na značkách.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: 90 jsou zpátky.

0: Ještě předtím, než se to objevilo v Batmanovi navždy, tak to bylo v Nekonečném příběhu 3, ale ten skoro nikdo neviděl. Seal, Kiss from a Rose na Hit Radio 90, 3 a čtvrt minuty před 14. Ivo Alače v tuto chvíli už s vámi, přeju vám krásné úterní odpoledne. Ještě doprava taky.
1: Na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Karla Čapka poblíž křižovatky z Dobrovského havarovalo osobní auto do plotu. Na místě počítejte s omezením. Na Příbramsku v Dobříši v Tylově ulici u křižovatky s Příbramskou je vozovka uzavřena z důvodu stavebních prací. No a v Třebíči v Heliádově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Podobně jako dneska, to znamená převážně oblačno, někde se silnými bouřkami, přeháňkami nebo deštěm, by mělo být vlastně i ve středu. Dnešní nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na východě až kolem 36. O něco klesnou čekáme v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě kolem 32 stupňů Celsia, nejnižší noční 21 až 17. Jinak v těch bouřkách se také můžou objevit prý docela slušně velké kroupy, tak s tím počítejme.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Jsme Hit Radio 90ka, ale tu naší první dnešní společnou hodinu nám odstartuje jedna v podstatě čerstvá 80ka. Share.
1: Hit Radio 90ka a Ivo Alač.

0: dodnes. Je to nejprodávanější album ženské umělkyně. Více než 40 milionů kusů zmizelo. A vyšlo z něj 12 singlů. Jedná se o desku Come On Over, Shania Twain z roku 1997, ze které mám úplně nejradši právě tuhletu písničku, kterou jsme si teď zahráli na Hit Radio 90. From This Moment On. Za chvíli Aerosmith.
1: Hudební 90. byly nejvíc.

0: 15, který je tentokrát o Maruně. A tak třeba jste to nestihli, anebo si to necháváte na zbytek léta, když jste se doslechli, že si náš podcast o fenoménech 90. let dá prázdninovou pauzu. Ale ať už je to tak či onak, tak zase jsme vyhlásili pátrání. Když jsme se bavili o králi popu, tak jsme chtěli, aby se nám ozval někdo z těch tehdejších dětí, které se s Michaelem Jacksonem v Praze osobně setkali v Interkontinentálu. No a teď chceme svědky jedné domnělé události, která se stala v období, kdy královna popu natáčela Evitu.
1: A máme tady takovou jednu historku, ten film se částečně natáčel někde tady v Evropě, že?
0: Budapešti. Ano.
1: A tady u nás probíhala taková fáma, že Madonna kalí v Praze v Radosti. Pamatujete si na to?
0: To
1: že Madonna
0: byla
1: v radosti, že tam kalila celou noc a pak se zase vrátila zpátky do té Budapešti natáčet.
0: Mm-hmm. Že si udělala takový výlet. A byli tím konfrontovaní dokonce i majitelé klubu Radost, kteří říkali, že jim to přineslo spoustu návštěvníků, ale že teda musí přiznat, že se nic takového nestalo a že to je opravdu jenom urban legend, jak se říká.
1: A teď se přiznej, o ty jsi tomu tenkrát věřil.
0: Já tomu věřím od dnes. Já si myslím, že jsi opravdu
1: si
0: odskočila se svýma tanečníkama do klubu Radost FX Praze, zapařila si a všichni to jenom popírají.
2: Tak určitě existuje nějaký svědek, který u toho byl.
1: Hele, těch svědků je spousta.
0: Tak bychom chtěli, aby se nám ozvali, že jo?
2: Tak jak jsme chtěli, aby se nám ozvali Jacksonovi děti. Mimochodem ozvali se nám Jacksonovi děti.
1: Mě ne.
0: Ještě ne.
2: Takže prosím vás, je fáma to, že si Michael Jackson bral někoho do Interkontinentálu na pokoj. Prostě neozvali se nám děti Jacksona, který tam byli. Neexistuje to. Děkujeme.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Svědci Madony v Radosti, ať napíšou na 720-868-636 anebo klidně i Jacksonovi děti. Tady už jsou pop, come on people.

0: Michael Hutchence, který nám teď dospívává, obrovský hit kapely Jinak se Suicide Blonde, už bohužel narozeniny neslaví. Za to ale tři další slavní umělci, které známe dobře i z vysílání Hit Rádia 90. Ano, jeden dneska, jedna zítra a další v pátek. A od nich budou dnešní tři ve tři, tak se těšte.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Radio 90, skvělé spojení Roberta Palmera, UB40, I'll Be Your Baby Tonight, 3,5 minuty před 15, za chvíli tedy 3 ve 3, narozeninové, ale ještě předtím aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pražský okruh je po nehodě na 14. kilometru směrem na letiště průjezdný levým pruhem, ale kolona je tam na hodinu mezi 80. až 14. kilometrem. Na výjezdu z Kladna do Velkého Přítočna bourala dvě auta, projíždíte jedním pruhem. Na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk u čerpací stanice havaroval kamion a kolona má přes kilometr. Na průjezdu Pískem směrem k D4 nabouralo auto do svodidel a zablokovalo pravý pruh. I tady se zdržíte. A v Brně v opuštěné ulici směrem na výstaviště u křižovatky s Heršpickou bouralo osobní auto s nákladním, projíždíte jedním pruhem 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred. Pro
3: doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Stejně jako dneska, tak se i zítra můžeme dočkat četnějších přeháněk nebo i silnějších bouřek s kroupami. Teploty ale budou o něco nižší. V Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a nejnižší noční 21 až 17.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už 3 ve 3, které budou od oslavenců tohoto týdne. V pátek bude 660 Vincovi Clarkovi, který byl v Depešákách a v Jazzu, ale dodnes je v Erasure. Zítra bude 180 Debbie Harry z Blondie, no a už dneska slaví 650 Michal Malátný z Činasky, kterého uslyšíme jako prvního.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3. Když jeme

0: Je tu Stay With Me od Erasure, který teď doznívá na Hitrádiu 90, měl na svědomí Vince Clarke. Ten oslaví narozky v pátek. Předtím nám zpívala Debbie Harry v hitu Maria kapely Blondie. Debbie bude slavit zítra. No a jak můžete vidět i na našich sociálních sítích, tak už dneska má narozky i Michal Malátný, který v první ze tří ve tři zpíval Jak se kapely Činasky. Všem přejeme všechno nej.
1: Tři ve tři. Na Hitrádiu 90.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Na gril máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
6: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
7: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
1: 90 jsou zpátky.

teď na Hitrádiu 90 doznívá už klasika Bittersweet Symphony od The Verve. Dnešní 3 ve 3 byly od oslavenců tohoto týdne, ale zítra vlastně slavíme narozky i my, Hitrádio 90, 1.7.2020.

0: I Kurtovi Cobainovi, respektive nejasnostem kolem jeho smrti, jsme věnovali jeden z dílů našeho podcastu Vypalovačka. No a Nirvánu si samozřejmě k tomu pravidelně hrajeme na Hitrádiu 90. Za chvíli už ale John Cicada.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
3: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
2: www.mirakulum.cz
4: 90 jsou

0: vzal na návštěvu k sobě, lodí ke hvězdám. Renata nás vezme na pozemní komunikace.
1: Pražský okruh je po nehodě na 14. kilometru ve směru na letiště průjezdný dvěma pruhy, ale kolona se rozjíždí pomalu, stále to tam je na půl hodiny. Na trase ze Slaného na Louny u odbočky na Klobouky došlo k vážné nehodě kamionu, jsou tu záchranáři a policisté a silnice je dočasně neprůjezdná. Zdržíte se v dlouhých kolonách v obou směrech. Bouralo se také v Plzni v Jateční ulici ve směru do centra před křižovatkou s Těšínskou, kde se srazila dvě auta. I tady si postojíte a na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk u čerpací stanice havaroval kamion, kolona má přes kilometr.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
6: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
7: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
6: Velká devadesátková show.
7: Letní atmosféra.
6: Rodinná piknik zóna.
7: A program pro děti.
6: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
7: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
6: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
0: Podobně jako dneska, i zítra se asi nejspíš dočkáme nějakých četnějších přeháněk nebo i silnějších bouřek s kroupami na různých místech republiky, ale teploty budou o něco nižší oproti dnešku. V Čechách se dočkáme 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě bude kolem 32, no a ještě vám také dlužím nejnižší noční teploty 21 až 17.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Tak v Pošumaví na Prachaticku dneska padaly kroupy o průměru kolem 10 cm, což teda samozřejmě odnesly některé střechy, skleníky i auta. Tak doufám, že jste to tam přežili. Teď si dáme společně pána, který přežívá už 84 let. Nedávno slavil narozeniny. Paul McCartney.
8: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

90. Vzpomínka na jednu televizní reklamu, které se tenkrát nešlo úplně vyhnout. Tohle byly ty skákající delfíni v reklamě na jednu leteckou společnost. Další zvířátka, Zelvýho krále, za chvíli, Vitu Circle of Life, předtím ale taky Queenie.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
5: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Na Hitrádiu 90 Kalvý král, Elton John, Circle of Life. Praha včera večer zažila koncert kapely Dogstar s Keanu Reevesem, kterému teď mimochodem pražské Bio Oko věnuje i celé léto. Každé úterý až do 1. září promítne vždycky od 8:30 jeden z jeho filmů. Půjde samozřejmě i o ty 90kové kousky, jako třeba Bod zlomu, Drákula, Matrix, anebo dneska, kdy to celé začíná, Nebezpečná rychlost. Jinak na sítích taky hodně budují fotky z návštěvy kapely Keanu Reevese na Pražském hradě a hlavně z toho piva s naším prezidentem Petrem Pavlem. A mimochodem na tom včerejším koncertu v klubu Sasazu byl i Alice Cooper, kterého dneska čeká koncert v Plzni. A co nás teď čeká na Hitrádiu 90, jsou za chvíli KLF, Simple Minds a tohle už je taky skvělá na celý Embruja a Wishing I Was There. Tak užívejte úterý.

0: tohle ve mně evokuje nostalgie jako blázen. Vyplavily se mi vzpomínky na dobu, kdy jsem si sem TV nahrával klipy na VHSky, ale Let It Be od Simple Minds tenkrát MTV hodně rotovala, protože to byl prostě jeden z největších hitů roku 1991. Za chvíli na Hit Rádiu 90, ale jeden z úplného konce dekády od J.Lo.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle znělo před minulou neděli i na Metronom festivalu v Pražských Letňanech, kde Sting taky vystoupil. No a teď jsme si If I Ever Lose My Faith in You dali na Hit Rádiu 90, kde už se chystají Renata s dopravou a Lucka s přehledem zpráv.
1: Pražský okruh je po nehodě na 14. kilometru směrem na letiště Průjezdný a kolona se pomalu rozjíždí. Necháte tu ale ještě půl hodiny. V opačném směru, tedy kde jedničce, se na 19. kilometru srazila dvě auta a popojíždět budete od 23. 20 minut. Pevné nervy budete potřebovat také na D1 z Prahy na Brno. Kolona se táhne od 176. až po 196. kilometr. Osobní auta v ní nechají 30 minut, nákladní přes hodinu. Bouralo se také v Plzni v Jateční ulici směrem do centra před křižovatkou s Těšínskou. Srazila se tu dvě auta a postojíte si v kratší koloně.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Jde například o léky na srážlivost, krve, na astma, deprese nebo cukrovku. Místopisná komise pražského magistrátu doporučila konečnou stanici budované trasy metra D pojmenovat Prameny. Původní pracovní název byl Depo Písnice. Komise už dříve doporučila změnit pracovní názvy Olbrachtova na Ryšánka, náměstí Bratřícinku na Nusle nebo Nové dvory na Tempo. O definitivním pojmenování rozhodnou radní. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen pár posledních hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesly i kuriozity, například pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal.
2: Jak by mělo být ve středu? V noci oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, na východě přechodně až skoro jasno, přes den pak bude oblačno až zataženo, v Čechách s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku a můžou se objevit i kroupy. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů Celsia, nejvyšší denní v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jeho východě kolem 32, v 1000 metrech na horách kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 21.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Někdo preferuje chůzi po rozžavených uhlících, to vlastně můžu potvrdit, že se i dá, nebo po hřebících, což jsem teda ještě neskoušel, no a vy jako milovníci 90 jistě víte, kdo dává přednost chůzi po rozbitém skle. Teď si to poslechneme od ní.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: George Michael na Hitrádiu 90 nabídl úžasnou věc Fast Love. No ale kde to od zítřka nebude vůbec fast, ale spíš slow, je oblast kolem pražské Kbelské ulice, kde začne komplikovaná generální oprava tamní páteřní vozovky. Už tak věčně ucpaná Kbelská se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru a bude fungovat kivadlově, tak s tím počítejte, i třeba jenom kdybyste přijeli do Prahy na nějaký ten výlet. Za chvíli ale počítejte v playlistu Hitrádia 90 s kapelou R.E.M.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Jasom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
10: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

0: se nám to sice na Hit Radio 90 sešlo tak, že jsme si dali tři filmové hity za sebou, Man on the Moon od R.E.M., což bylo použito ve stejnojmenném filmu Miloše Formana, potom Vogue od Madony, což bylo třeba v obou dílech Ďábel nosí Pradu, no a Stay I'd Miss You od Lizzy Lope, to je z Bolestné reality. Ale ještě nás teda taky čeká pravidelný filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90.
1: 90 non-stop. Hit Radio 90.
0: A ten by měl být z jedné romantické komedie s Eddie Murphym. Koukám, že bude mít taky menší zpoždění. Tak rychle, ať ještě více nezdržujem, necháváme zpívat Boye George s jeho skupinou Jesus Loves You, Bow Down Mister na Hit Radio 90.

0: Tento den 30. června v roce 1992 vyšel soundtrack filmu Boomerang, což je romantická komedie s Eddie Murphym a také Ali Berry, do které jsem se tenkrát platonicky zamiloval. Na tom velmi dobře prodávaném soundtracku byly písně Tony Braxton, PM Dawn, TLC či Shanice. A na to celé dohlížel špičkový producent Babyface, který měl prsty v tom největším hitu celého alba End of the Road skupiny Boyz II Men, který byl tedy tím naším dnešním filmovým hitem v 17:30 na Hit Rádiu 90 v den toho 34. výročí vydání soundtracku Boomerang.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Pozor, dejte na D1 z Vyškova na Brno. Na 218. kilometru je dálnice zavřená kvůli hromadné nehodě. Poslední možný sjezd je na 216. kilometru exit Rousínov. Pevné nervy budete potřebovat na D1 i v opačném směru, tedy z Prahy do Brna. Kolona se táhne od 176. po 196. Osobní auta v ní popojíždí 30 minut, nákladní přes hodinu. V Ústí nad Labem v ulici sociální péče směrem do centra u nemocnice se srazila dvě auta, zdržíte se tu v obou směrech a bouralo se i na Táborsku před Planou nad Lužnicí směrem ze Zhoře u Tábora. Tři auta v sobě, projíždíte Kyvadlově. Šťastnou cestu.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Hit Radio 90.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindle X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
1: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Devadesátky jsou zpátky.

0: Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
6: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
7: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
6: Velká devadesátková show.
7: Letní atmosféra.
6: Rodinná piknik zóna.
7: A program pro děti.
6: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
7: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
6: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

90 90 90. Měníme ideální hudební míry. Hit Radio 90.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Galben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
5: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio 90.

never needed anyone. And making love was just a fun.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky non-stop. Non-stop. Hit Rádio Devadesátka.